0: Hneď trikrát sme vám v programe D2FM hrali projekt Leto s Monikou. Ak sa páčilo, určite si vypočujte nový album Cítiť to všetko naraz. A nový album, tak to vám už 12. mája sľubuje aj projekt Nieco Nieco. Trojica chystá novinku Majonéza, z ktorej pár dní dozadu vypustili singel Nočný plán. Rádiu FM ho predstavila Alžbieta Tkáč-Trusinová.
1: Je to takový obětí, který jsem napsala sama pro sebe a pro svoje mladší já. A je to vlastně song o tom, že mi není dobře, že mám zlomený srdce a že se bojím, že se z toho nikdy už nevyhrabu. Ale vlastně stejně jako to zaznívá v té písničce, tak to zaznělo i reálně v mém životě. Kdyby někdo řekl, neboj se, tohle co období skončí, taky jsem si tím prošla, taky to bylo strašně zlý, ale teďka o pár let později jsem ve šťastném vztahu a už si na to ani nevzpomenu. A díky tomu, že mi ta kamarádka tohle to řekla, tak jsem se i já dokázala oklepat a o tom je tahle písnička.
0: Z Rádia FM posíláme Nieco Nieco, toto je Nočný plán.